0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměří.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uherskohradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

z lovců hlav, ze zloby ponížených i bez zubých práv. Bojím se vrčení psem i změny lidí ve klaku.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov, i hesel snavždy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konšských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty. Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních
1: vedrech za super ceny. Levné matrace EU. Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zamíříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantasy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. O oslech bylo řečeno mnoho. Hloupé zvíře, které není příliš užitečné. Lenoch, který se nerad namáhá. Je tvrdohlavý a nic a nikdo s ním nehne. Co z toho je pravda a co je mýtus? Kdyby osel byl hloupý, člověk by jej tak dlouho nevyužíval jako pomocníka. Osel je líný. Tento lenoch dokáže uvést těžký náklad nejen na dlouhé vzdálenosti, ale také ve velmi těžkém terénu. Je osel tvrdá palice? Může to tak vypadat. Osel se občas zastaví. V klidu pozoruje okolí a vyhodnocuje, jak moc je situace nebezpečná a přemýšlí, jak dál. V této situaci s ním opravdu nic nehne. Pokud jej majitel bije bičem, vůbec situaci nepomůže. Osla nevycvičíš, tak toto tvrzení je mýtus. Chce to jen dobrého a trpělivého cvičitele.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, když jsme si blízko.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konžských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín jiný otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.

osud k nám nie je zlý, keď sa tak nad tým zamyslím.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Svět techniky je tady s námi taky. Družice na oběžné dráze Země zaznamenala vysoce energetické gamma záření, které by mohlo souviset s takzvanou temnou hmotou. To je ale fenomén. Vědci analyzovali data z oblasti nad a pod naší galaxií a zjistili, že část signálu nelze vysvětlit běžnými kosmickými jevy. Podle studie může jít o nepřímý projev interakcí temné hmoty, která má tvořit zhruba čtvrtinu vesmíru. Odborníci ale upozorňují, že výsledek zatím není definitivní a bude potřeba dalšího měření a potvrzení.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na Rádio Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdělí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Radio Kroměříž. Radio Kroměříž. Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konšských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V minulosti byla Kroměříž důležitým vojenským městem. Během doby se vojenská přítomnost ve městě výrazně rozšiřovala. Hlavní strážní kasárna se nacházela na Velkém náměstí. Další kasárna se nacházela za Kovářskou bránou. Dále to byla kasárna na Novém Světě, Novosadech a na Střelnici. Později byla vybudována nová kasárna u Ostrého rohu. Po jejich vybudování byla zrušena kasárna na Velkém náměstí. Místo nich zde byl vybudován hotel Simon. Nevyhovující kasárna na dnešním náměstí Míru byla zbourána a místo nich byla postavena nová budova, kterou postavil kroměřížský stavitel Ladislav Mesenský. Dnes v této budově sídlí Justiční akademie. Před první světovou válkou v roce 1911 se z Kroměříže stalo významné posádkové město.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmot a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hladíte Rádio Kroměříž a také svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
2: Tady Info Express na Rádio Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
2: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
2: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
2: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky, informace na Rádiu Kroměříž. Zamíříme přímo do Kroměříže. Květná zahrada v Kroměříži nabídne během prázdnin rodinám s dětmi zahradní hernu u Králičího kopce. Program poběží každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu. A to i ve svátečním čase vždy od 10 do 15 hodin. Děti i dospělí si mohou těšit na skládačky, hry, hříčky a tvoření, takže návštěva zahrady dostane hravější prázdninovou atmosféru. Rodiče musí děti doprovodit a účast stačí nahlásit při nákupu vstupenky na pokladně. Program návštěvníci zaplatí v rámci běžného vstupného do zahrady.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Rádio Kroměříž.

0: výrobu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v Saint-Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na rádiu Kroměříž. V Česku je zavedený nový psí registr. Na Zlínsku objevili vzácné artefakty a prozradíme, jaké dojmy zanechalo na lidech záchranné centrum lvů ve Zlínské zoo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Česku funguje aktuální centrální evidence psů. Jediný oficiální registr, který má urychlit návrat ztracených psů domů. Majitel splní zákonnou povinnost jen zápisem do této evidence, který na jeho žádost provede veterinář při čipování štěněte nebo při nejbližším očkováním proti vzteklině. Registr bude obsahovat údaje o psovi, majiteli i očkování a majitelé si přes identitu občana nebo bankovní identitu upraví kontakt nebo nahlásí ztrátu psa. Systém má pomoct také útulkům, obcím a policii a zároveň omezit nelegální chovy. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
0: Zlínsko.
1: Na ploštině na Zlínsku se při digitalizaci muzejních archiválií podařilo objevit dosud neznámý ilegální leták protikomunistické organizace Světlana. Pracovníci muzea ho našli mezi darovanými materiály spojenými s třetím odbojem. Podle historiků jde o cenný nález, protože dochovaný materiálů k činnosti Světlany je velmi málo. Objev zároveň ukazuje, proč má smysl zachraňovat a digitalizovat rodinné a historické památky.
0: Zlínsko.
1: Záchranné a chovné centrum lvů Zoo Zlín získalo hlavní cenu v soutěži Stavba Zlínského kraje 2026 v kategorii staveb občanské vybavenosti. Jde o první zařízení svého druhu v Česku, které slouží chovu lvů, konšských i péči o lvy odebrané z nevhodných podmínek. Centrum tvoří půlhektarový venkovní výběh, vnitřní expozice, samostatné ubikace, menší výběhy a vyhlídková místa pro návštěvníky. Stavba vyšla na 90 milionů korun a Zoo Zlín jiný otevřeli v září loňského roku.
0: Zlínsko.
1: Senioři od 75 let mají ve Zlíně od 1. ledna 2027 možnost cestovat městskou hromadnou dopravou zdarma. Město tím chce sjednotit pravidla s krajskou dopravou, kde tato věková hranice už platí. Novinku ještě musí potvrdit také Otrokovice, protože obě města mají společnou MHD. Senioři nebudou potřebovat speciální průkaz ani registraci. Při kontrole ukážou jen občanku nebo jiný doklad totožnosti.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa nám do kin přichází velmi zajímavý český snímek Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli, co popisuje prostředí porodnice pro romské ženy v Československu. Elegantní lékařka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici. Sevřená vyčerpaným manželstvím a stagnující kariérou, věnuje většinu času svým pacientkám. Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Romským ženám provádí také sterilizace, aniž by plně rozuměli jejich důsledkům. Nové přátelství s mladou a bezprostřední sanitářskou Agátou přiměje Ingrid vidět věci v jiném světle. Začne i zpochybňovat pravidla, která dosud netečně dodržovala? Působivé drama Ivana Ostrochovského otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. A vy snímek Pramen můžete vidět právě nyní v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také v

0: fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
1: Zlínsko.
0: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
1: Kroměřížsko.
0: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
1: Zlínsko.
0: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Listen, my good friend,

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Pro boha, se střidejte mi do ozín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých Mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoní a monstra.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: Bojím se, že každý men ve schránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: paměť v srdci jako relikviář.
1: Koukáš a nevíš, co se děje. Sladce bodáš očima, chceš mě zabít snad. Kdybych vlastně

0: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

Switch up. Switch up. Switch up.